0: Pegir ég lilla ræ, gól an vunin ég smók ar egin fóbul sa nøyakt achar an RTE agus na stæsion eitjulur fóel agus an fegir sin harifar dig sjaktus í hín fangéid mar sin an pobl achar an munin en sa nøyakt at a RTE achar ar fóel. Ta fís an ní fangéid an fóbul an na omlanje eg bre ar an rádio da nøyakt rair na vegir í sjó. Agus nis fegir í is smó hí an an bogu í drá na menn hósíalta an na línri sósíalta la nøyakta el. Ta sjaska fan gédan is den lúnjóg ag fara gud nøyakta ar na línri sósíalta. Ta fíis a dó fan gédan fóbal na tíra sa kléri nis la nøyakt digita el suas ye fón tjó vi nerion. Mor sin, ta sa da hjúl suas ní fan géd le jaim rianu mig dingi a ta nye xintas a hókala mar lis na mar jirin na menn klóche agus yedin a sa bogu gud digita ar lína mar sin erhau harfa santasa agus níl rydí a hagol yn sy'n tro wein. Fegir un ta symwle agus ta mae cynsig o gorhi locht bonisir ta agus agarhar ta stashing radio, telefisio, main closio, línri sosial ta nwyach ta symwyr sy'n fegir i siogus gyr tro ar efa syntu la planal dan teihi a tamar oen agus lor ronan o doni agus symwyl fwy nysleichio ar maji niw ar awajin. Ta niart a ple o gwyn niw adr siogus yn fan le agus a dwys bre gwyn di ffosta agus lwy man dwys le fe Pakaste at a horch a glocked agri here rally at the nation to go in Aldo Nigasan rally, Raila Tushart, the young couple lay in the West. Well, to Clara Han Hurse, Emil Makit, Shanye Hardish Jahar Garshi and Radi Winshar Majin, Agus Len, the Wellish, the Hattie, Agus Gansi, Agus Tilenye, Agus Clare, Agus Gulor, Lorele, and San Fakaste Kier, and the Merchant, which had a boy at the for Brunna Majinian Pakashishin, Eruklersho. Jordín Silamé yn man leis rytio gwyn agos bysio agaf dîf heglaf efo mwyr yn y stedj yn y arif ar y nynion ac ebu agos mae'r dwrpa ti'n mynd harfa bwy a dîf yna ty gylio'r lio'r bronta cw ar yn stedj yn sio la twrch da eisiar ar ych lair Jordín. Cho mae lesion, corymwch poca sydd o hoed o'r tŷ radio yn y gailtartu yn sy'n fas gan ffost y beniart la ffoel yn sy'n agos ta tîlyn ydw hoed feiriadu la twrch i hiwl ffost agos heglaf sy'n eich achub ydw yn nocala modyn jys arain mae ti'n gyrru sy'n i enw. Nyn y genu gyfensyn dwi'n Enyu, en kisht agus a freir bad y rybog nys fosa dîf enyw. Cymau clyhau gwyn yng ngala a mwrt ar y dona, fi gylio'r cant y fwyl a copl le nwys, a cymau clyhau gwyn yng ngala a mwrt ar y dona. Pwyrt y chroci, na pwyrt ffarnel. Frigar na tosia yn ie, hwyr mae cestref cyn wyr yrna ar o rally y dronesion tygwyd yng ngala ngai dôr, wyl freir na cestref na ni jeg siach dos y siart. Sian yn freir agus gylio'r agaf a chwrwysta ffrigri carta yn ie, Mersion Bishevlig yn St. Tarant a ienhyr Trinona, ni Trinona a Rivierwn Clare, Jardín, agos mwyd y Tarant ar yn fan le. Lygolau diagwa lyn i niw, agos la ffreir na tosio chorogwyn, chactar a checks, cwyd i hun a cwyd i cwyd i tri, heglaf WhatsApp a chorogwyn, nod y hoch dy siact, nod y tri y do, cwyd i cwyd a cwyd i cwyd, no heglaf sgarch a chor ar ein ffosta, ar nod y siart y cair, a ni y cwyd y tri y hun y do, y cair y cair. Mersion ysyn pocasio wans, Nila Jenna Gavinchin, Kameikli Hugan and Allah, and Merch and Adona. Part in Croaky, not part Farnell. Bokamuchka Kursi Nayakta or Majin Yigasta, E. Marchin Yofari, Amahajat, the studio or Majin Way the G.
1: Majin Way, Damien.
0: Gramai, Sokta Valing. Or Majin Yi and Hitch Gala to give Dunin Yunagar Kurutus, like Griwiakt Hensklia, Eginit, Mi Homish, Inchlakdul, Erd Nigrenia, Israhan Orler. Er an níl lagar maidin nú. Tíg at inchidin gaidh a tarlú in shop.
1: Well, caoimh mhuir spáid é mhean tinn scéal seo sa nuacht an isteach tamal mar gual aines ar shúl le tamal agus na danach agus ar réitre go fáil agus tá sé réitre com an altrí agus na mán chaura agus I cólas altrí si ciatra na hÉireann. Iad sin tamal obair de réal a hanshin ó maidin nú. Tá siad nár cléú é mhean le galtan is a hug údrais slánte an HSE dífa na a hástriú cóni ar éigigh dí tighe agus tá siad gmeú bainistíocht ar dúil agus an na nidion le agus I hi nír hardla se sin agus bhí gríbíag tanslí le bheitir bonig na ceart gomann seán 10 cheart amman an teachtain sa cheart a chuú siar le deisiúir in na páirtí ar fád sacrí hi anu a nír hardla se sin agus tá sé réisteach na ceart gomann nach leor na bárta orú a bhaim agus go leana siad sin na sin gríbíag tanslí hanais a bhí bártaí acu mar sin tá altrí agus altrí psychiatra an sin inad ar na gréine sra hanar leit a siad sin amman gríbíag tanslí a bhí léach lugar maidún in Iúdé mian agus dúirt na ceart gomann cuman altrí agus barna cáir an na hÉireann agus an PNA sin cuman an altrí psychiatra. Dúirt siad sin gur ebhar mór díma dífa sin nach danig a naimin ag slainte a réite a sesúil agus na dearn siad dhéireacht mar a scarta a thart a réite. Le namhio gaidí fa sin agalam an aines hanslia agus tjusid na lior na Malti ta Malti ag banisdiag na HSE agus gyr bygg tu ar dohaisit agus a iarchi reifisit Damien da wal fyrnia agus da choni hari ag

0: Hín cartisteach ar sais an brú nó strosca mar an tú charp an cortisol. Tá sé anna dechar brascint rófa nar níl tú fáilt col na hithe. Ach rud soch gur bhráitilom roimh ré ach ná higa sa gert ná náfuil méid céanna colta bhaid na ha baby beag sa tíig. A thuríon, like, mí sé daine bhecha gánaí le ar líad 8 uair chlé colta bhain, féidir 9 uair chlé. Má ghaim, féidir 6 uair chlé briste na lénsa braham an oscavil hóir chlig diag fachtacom. Tén sé da hiar a stólam hóma ma sail níos sín plí fé láhar. Níl gaist ach a vertigin í chmad lán a fyrt sí rú okroch. Na bís a aharú í a chahú í hór go siúlóod. Ní dyn míd mórán ar hilé sáis. So ní léin gá mór sáis. Ní chan sé stach ar maham tréachta mar níl méid san a siúla gom. Ach, da mén a gobar. Nad ychydig yn sgynna. Braham nhw'n hos gyda Tarlene Rudd. Tarlene Rudd, nad ychydig yn ffaith pruning, Tarlene sy'n mewn. Cachan dy mewn ymach yn tolus na ffil wyt hile. So, Braham yn eich bwyl ymlaen dyn, dyn derw glan ar anamlw. Amnach o'r ffad, just titymach sy'n mw chiawn. As feig anafo, chyg amnach o'r gybos o sy'n eich. Dyn o'r fwysle dyn yn o'r asfyrs bwyl ymlaen blynt, as just nef un, just nef un cwyn o'r cyhyd yn eich. A chos gom, Gónaí, cad bhfuil siúla cé, chun sa mar hansí. You know, cad a gach míd a denamh léhi, so chú, há sé sin fada níos tochtí, hós fé láhar.
1: Mar sin há na psíarachtí na priorities id a héil áraithe go chum lán agus níl an ar rír ann fimar dair an tuach íon is.
0: Yeah, oh, definitely, yeah. Ní fach eile, bhfuil tocht a chum fé láhar.
1: A fiachan siar da héil gánaí, o mín tú rála tén Cad a bhíocha dhéan bhan éachar gom, sais, an bhil sé an osgraif siúri a bhán?
0: Yeah, braham actually fé láthar ní chuilam really gánaí a bheith ann an éachar. A sé chó eit. An tain siú gur fé lamé bhí anú, a sé sais an os a bheith COVID. As gur, bhí sé an osgraif sais, bris a síos ar an aum nár daint nádar. Ach, brahas, you know, sais riv COVID nú trís COVID. Braham ar an gánaí le rois. Ní chuilam i gánaí bheith ann, as ní lán chuí bhí. Ní chuilam e.
1: Cad an rud is tanna bhí in is duitse mar ealair bheitthead a bhórthir?
0: Ná si góirí. Sprála me. Ó. As ní hálín sé ró vinnig tíon úr na hósta ló. Ach nár tos nín sé ha sé just níl éin glóir nósa.
1: Níl. Agus an bine an rud is mó go ráis a sú leis nár bhís a gúmper.
0: Stócha, ia. Cáfair beag a bheag am leis. Ar dús, you know, fá cúpta mi an góra sa ló as an is, you know, na hén nómas nach mór hos ho mion gór aig lehe. A thar tos nín si gór rí leis. A sa just go hífan. Mi lein oed nósa.
1: Agus dó mech cúrla gót le cúr rín in is. An féidir cúrla chúr rín in. Mar ní féidir sais planóil da sa rúda se hen áfa lein. En chúr sí sér?
0: Sine, as ní féidir stóchá se anna Aisin is fiúm trúil planana i dhéanam, you know, is í siúd an bás, really. Má na destiúna hei tíga rágant nú, má tú fágant, as kéra dæla ka tú napi a hirú, nú, you know, pénrod. Má sé anna jakar fad planana i dhéanam. Ní dónga fílum é ví nú dæna. As dó ha kárda gom, fa lenni ní sinneka, nú ha lenni ka fíl, like, gruif lenni ka le dæna í. As an kárda na fílín, lenni ka agus, ní dólam gufílín, Os ddwch chi fysio dy ffrwg y gwr dy hen mohyr leis am cynt gofyl ach. Ni ddwch chi yn cyrsi sy'n efo, really.
1: Y mach yn so agos rwysio y ffos nis yn sohyr yn y gwr tydw, cyn sa'i sil chi'n tŵ de o hef na gael yna agos o hef yn teil yn so abyr yn seil yn costas y fwyn yn leis. Yn mynd tŵ cwyn y fersiwn y mach yn so agos bedr yn brw fwyn eich le costas si lan fy hogant?
0: No, ni mynd cwyn y fersiwn fel o'r. Bydd gwy gartwyn ach, ni hei rod gwyl myd bwrha mialer An rud cath mé rá an taíocht bhfuil feachta gin ó tuis mthir na galteachta. Fud iad a friúil bhí mar ag búla bus ar maidin, bíon sais rang na de friúil acu, bíon rang úr sa bhí le ban cáirech, tus na mórcha chun Jo Keisnachar as just taíocht a chóil. Tho aithna go mar mórcha páirt eile an dír. Suchan na fhuilin gail na cach, ní léon sais taíocht mar son na gist. Chord amach lawer a chuin. Fud iad is go gar róach lin. Suchan bheis amach súsar múltín, I gan cúpla bíon. Sef ag ein berlachos ar siúl sunhús. O, mi'n so crí lor gwrta dŵ. O gael na cwrs yn gleir a cwpla carabiog ele ar maile leis na bwych lí. So, ia, ni fe'n rôl bwyrhe fel o'r. So chyfyl saes cyrcl biog again. as that's your name, Mad Machine. Go for it.

0: bishad har ves sásta le sin is táhád ní smúcla hí ná sin an nimirt agus súla chonel ag go leor dína ar camaraní bail mór sacr me hain ach nar bhíon tócaid mar sin a tharlú tá sé deacair gan breanú ar chodí a iriachaí Dúnú an tarrant go na cluhí críomhacha peile an seo ar radio na gaiachta réad agus bhíon tólas ar fad ag mac dar faoi sin chun sa mías sport agus bai a seo go dtí deire an lé ach ar iri sin iarinneo tá ócáid bhealúchan airigid a heagrú ar wathe le croí lína chosearige cluise muid faoi sin bai Patricia ní chonéile nóm sa stúdio níos deire níos moltís cór leice sin go lánúnacha nuair atá siad a chur siad in áirithe rud é gur féidir dhéanana atá gar go bhaile Sima gí ghanamach ar a wárigan saura seo beidir ba í cúrsa bún skilinna sjóterachta a chur ar fáil e klub sjóterachta húkari na gálive plehe múja sin. Freshin agus ní vachasat kérdele vachain idir seo agus kéru heis idje. Tá dúsni la túrta machain inyo freshin tá gáchúdach la tú vjárna la túrta machain riviere unchlár. Mar sin, ma vín si bigir a gala djangualin áma bit in rin chlár. Nú ma ta si bigir a wernanim chur samála mór la hain dúsin gáchúdach la tú vjárna na Bali Chagwala.
1: Boi Bralin Clustel Web. Nada hacht a hien a hacht, she she, kugi kugi do do. No show takes a kugi hien a kugi kugi tree, Augustin Kinta RNIG a churib the hachterucht. Svedela three foster hood a giddishin year a garti, punkai. Augustin Sheikh on the show takes egg och the caranoi, hoch the hocht, Augustin RNIG rib the hachterucht.
0: Gwydyn diach log dwi'n marsin ag i lefel glwch ar wyni ar maidyn. Ach, to so môj le cwrsi ciol, is cwdw tŵs le feistu ciol o'n spidgel o'n tiachtan siacatio i studio cwn. Leanna sia sio rai nis gwydi o'n tiachtan, leanna sia rai rist o'n tiachtan sio gwydi gerdyn siachtan le sgo na gwytari. Bai Lisa Hannigan o'n Jardine, sy'n sy'n ni mordach agos i jahine, bai David Keenan sy'n spidgel. Diag yn hw e David agos rwyd ystoi gerdyn ffwt gymunig gael gwyl bwa na filiachta at agus gwtia sin le clostal iddochwch ciol. Gwas y danig sia sin y mastu, ro, niliach sy'n glon, nhw beid ys gynnyn siach tŵch am biogan i'n fwydo chwl ar ciol ar dŵs?
2: Ia, wel, ysas dyn dal gan me hwy, mi gyd i'n gael sgol yn dyn dal gan mi roi yn ciol tor i mae clan ac, you know, fi ysig o'r fi me'n ma ffas sigur o'r ddeg yn spesial teg boi'n clas yn ciol

0: mata tú smíniu ó ichi bheith déas a bheith éad an óstan a rud cén. Góir ar a síb agus chlára lop, agus beidig eftir tú sin rífas a gint seacht, ma tain lascaní acu nú, ma tain siumri acu, agus fiú gomóra ian, agus fiú súl a chuniad éad. Mar, nid a rin, hasa bishag a ian a seo, bhí an nidid, tíocht tríd gudíme, bhí chorgan ira gul a siumri seo fála seo, bhí fúnar ma fáil álug simlacht, ach tálín seo sin, so is fiú gomóra a ian a, brenú ar na hóstaint a tusmíniu ian a agus cunia súl éad, Mar dítch tú sem að dæma að við skipuði gus gáðið júruvíkur og það nýttum við sem að jobba bæla við gifna kýtsið og rútt kæna kæna ég veit að þetta fjú lett er það að hér það ekki það
1: Akkur úsað mér sér síðvæli beitir
0: Akkur úsað þess að síðvæli nú nýjarn þú dætt tæti mér sér gróð dýna hvað það tóma og hún er
1: það
0: Það sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér Tíinear chi dír ac oes o cadw cwbl pont o spor o lot cynt le hau yn Ostan.
1: Is doi ni gawr o ti fe gys yn Ostan?
0: Ni gawr o ti fe gys yn Ostan, agos fi mae hyn yn chwrs o chynig tŵs na blena, agos fi mae'n Ostan, fi chama gawr chi'n chwrs o, agos hwg mae fi dair o gyrra na dyn i sio tiach dan yr ochr, agos eid trwyd bias eich yn Ostan gyda i dyn i, agos eich eich eich siwmra.
1: O, se.
0: Chwg mae fi dair o sin, agos ni gawr o ti mae dytw, tytw na'n gylwyr gan Ostan i ffic mis yma, Tos na siwt sís, gos ta bíl yn y belach ar ffad sís le tîf y tron, y tîf yn arg, y tîf y sian yn yr wyt cynt ma sian. So tra sian ffyr chom a, agos ys ffeidio let, ach chyd, fe na'n siwl o'n na fe gicas texis agos rydy ma sian.
1: Cyn na hostan fi tu brann o'r ma sian e ngael y bedr?
0: So, brann me'n alon, brann me'n ma ddim e'r Shamrock Lodge Hotel, agos ffwc ma'n dehu log am i ŵl, jyst ffwc ma'n dot cyn yn a chwrw yn chan bywco. So, booking.com, fi sian ceid sys gynnu euro. Agus ar nosan a hyn sy'n 2,8 euro. Fi 10 euro stifrych dan. Rhaen am yr eisiau rhaid gyfecyn bech roedd alwm olygor am achni. Ond sy'n fi 20 euro bresio fy rigfas os cyn sy'n yr eisiau.
1: O, sy'n.
0: Gwys sy'n rhaid, teithch tysa fe gyma gych ar maedion ac teithch sy'n dysmysio na mwchtu gyrra cwpan caffi.
1: Brahan sy'n.
0: Brahan sy'n. So teithch tysa fe gyd 20 euro ar cwpan caffi.
1: Sy'n.
0: Teithch tysa fe gyd 20 euro ar Tíir a tíng of lot ag a rúd a cíd. So, sin rúd a cíd chastu cín al smuíniu ar o hi fi brickfast o.
1: Agus ben siúm rí cán na cínna fi le airbooking.com agus a fi...
0: Dúbalta. Dúbalta. Ie, dúbalta. Sin eitha spesiwr fwy. Fi me brannu siach gyfec yn cyn fáasin. Fi siad rog, ni'r chwyrra, ni aibra siach chwyrra óstan anwy, ta cwydia cwyta sŵ caid fi na cíta. But tan eir siwmri, tan a miliwn, ac na miliwn siwmri to cwyg o booking.com, ac ta siad yna yn Alaska ni sy'n hwrt. Ta siad yna yna sy'n ni yna. Mae dde me, fi siag o hol yn tytw na'n, gwael i gynnu na chwp dor eich don, tytw na'n tors o hwrt, mae dde sy'n lochlan i'ch stair, fi cwyg yw'r tîm pla sy'n. Fi siad yn benna gawr i'ch leig yn tors sy'n. Agus rwyd i leir ffôl, nws mae dde cael ei gael gyhoor yn eich gwaith ni nis spesial i'ch stair, agus rwyd i'ch sy'n. Agus y chyn, Lítrwm, mae dde me, a Marine Hotel, Keitsjacht og nýkja vant, síkjert nýkja hótt gáikja. Agus fyrir sem gáhálinn, ach maður djemenn ég rann að lirvæsni í íntúkja tjinn. Tjinn du mælum einn, smælum einn kundi gláikja með gráð an le hins, an kján tjinn. Ná fyrir sem dýr, ach fyrir sem gáikja 30 euro er íkja vant. Fyrir sem dýrach maður kjæla booking.com chama. A fyrir brickfast til að sinn. Så maður vrenn inn tver hinn, þú kænt fyrir að ríða nú sem kján eller keið doktu akkur þú gík brickfasta. Ta price kurug o 20 euro.
1: Ni lan ach a couple euro.
0: Ni lan ach a couple euro. A fi lins naf yn sio. A fi sio dyr ach ar y tro.
1: Sio.
0: Ac fi nyrd imach dei ffarg e tîm po gar gynnaet. So dieta gael dyn rwyd y byd tîm po. Fi chrwyrd fi sio ach lor nach. Fi chrwyrd byw tîm po. Fi ffynio gwi mor mi ti chrwyrd byw. Sio. Nes yn gyhoelyn. Ac fi glwyr ma dyma. Dieta yn lichia ffad ach a y brenu gyfectw. Da mychsad gydyrach. Cyrraedd o'r gyrraedd o'r
1: gael.
0: Ys fyw gymor brenn o'r hynny sy'n ni ddiffiwr. Ac fyw gyrraedd o'r brenn o'r ddim e'r Groupon agos e'r voucher sio.
1: Cyr fwy Airbnb yn sy'n gwaith ymwneud gwrdd caint o'r sy'n?
0: Ie, so chwm e'n siarad Airbnb agos ta cwyd ac chodes gael eich ostan iad. Ti'n rwyd ma'n eisiau mae'n hynny gymwch ni'n fawr yn ffwn o'r mwyr y glân o'r eich. Cwyd ac o, sed, anol cwyniad o'r hymwyr glân agos bai, Tatu gera na rimas tu gbei da lepri dyn da shira dyn da epi gita tu gera. Lash na Airbnb kina tatu gbeidi gachtu gara kokruch na beidi gaga.

0: Bala yarai agus vorgeid falts chuig nú iachta hían. Inyo an glár. Bei vótal sa dála nocht vile ta maltig sin féin. Gu guri dæri leis an sakrú fi na gahan mará a ta gyrugin vile bakob fanacht trí lá. Sam rétan am áirech bei an fochóchan Makerfield ina lá cinúnach ní bháin go Andy Burnham agus go fartíon lacht aibre ach an tír trí chéile. Agus tá chóla carach bhla clia cáinte fai gur bhótal siad an tlecht farbara ar Óstain agus ar áts chéile lóistín a rúbult. Fána gí linn plé hamúid na scéalta sin agus scéaltheile sa dára leag an chlár ach tá na príf scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta fai réirinis ag marit wellis.
1: Togu Finn Joel, triblan degas figuís as techna sjanskale, tíun hrygg kundi fortlárige, os kór húrtúkja kargna sjúri gundi hibardarna njóf, agus að kúsi í nún varu Noreen Daly, blíðan agus hér fíð guís. Fríu korpana tech kúni í nárt sælach, gargu hórn fortlárige agus korka, trú nún arú njéi. Kuru Finn Joel sér fíð hinjál, agus tíu rós kór húrtúkja hlún mæla gundi hibardarna dja marcha hugin. Dear Party nach Daibrer Gorealtis na Malti Lugu ta nevren New Vary O'Shea er rachta gyn vilti og avilgis fi hiddo og hori vaim. Be a votal sa daila nacht vili ta Maltik sin feil og gyrri delis a sakro fwy na gaham ra ta gyrri gyn vili veka fannacht si la. Gus dúr kennari Party nach Daibrer dúr kennari Party nach Daibrer e venni Bactrik nach Ljóra Sjá fjó ma votal tjar eri hon. Spáinan Tórasgóil nú takar maigat nú dros am ásnes agus kóla slánti hikva náhú lén kynal ólachán náhú kontúr til bæntlis. Gúr na dró línti ní kjarka vann ní smúna hínjög einad alkohol vekpsi tjáttin nú gár ní smúna sjáttjög einad vekab. Kúrin lefinn til bórach nú glunni vek fína mar einad vann. Dúr Michelle O'Neill og hikva nár arifni dró línti leimlein dig agus kúrta nám brennún sjarab. Dúr sa doktor Corlach John Ryan in Hospital Woman til mlaug klíja gau vekkun sé hóla lá og væl að ta ólachar rúinu a hóla í srúpa. Dúr sa tísak Michael Martin gul kusin til húrs guðski valinu tíri að hjáng unna klokka smór fáðinu réltis agus gul fókastu réltis og rýnt erjir um hana hæbri. Og sjálf fisk gul 2.2 miljón júra kurir fálega réltis gau hervísi íski. Gur ískeirin eitthvað kúfan gedja og kurir gáhja 3 miljónar fál guðski manni íski fóin túa agus 3.7 miljón le fásuhar er hæðan íski að næfnækki agus lachanæg. Jartur Doris Gwennu og nýverigt am hifnú kóhul í PNjóf gynni ný írachti gu prányach le laidúkur er tróliú eða að næfnýkhi locha, lochanæ agus nýske vali inna hýran. Spánan tæði tæði en takab nákvölu kæði að nýske gu maa að náttíkhi gu ljórsa týr agus ná hrjáðsa sér moran og nára. Dúr sér nýverigt gu bérna hafur eða nærnlega talvíkta agus eða kórus fúlíske en dóhla

0: Rugu mar se lá nuúir agus chuna man sin gur mar seart mína díis. Ba sin na éitir am bhhair mhór bailla mhhaire, agus den na rapós mó a daid ag mó a dtí mhhair mhór, go dí go cheannaí mehir teagran na gcuú agus chóiris ar Suasa agus sinna tám a bhg me tinne trasna na hána. Sinón tá nóin go dtíra an sin agus sinna chrí idir lániúr agus chuna goú idir na rasan agus go dóra na riamh. Sean ó farí bhí ar mehir bes chuna goú é sin agus maiiní galair bhí ar mhair lániú ars lániúir a se. Agus a déile a gonne bhí sé sir trúr gasar agus trúr gasa. Bhí John gasar a behinne, agus an sin Mise, Bríd, agus an sin Seamus, Sally, Kathleen, agus Michal. Lied i si.
1: An sort tréf se am sin go dé has na madid ona lehénta sin na gar sir chef ní dóge.
0: Well, se has an kaplar a de madu, mé gal na skala, se has an sin na madu, for me her mór bwes na blianta sin salar wogmuch, Hanna gael sir fi se hiúla mali clias na horla na gysau fal yr eig y bre agus her ihe hanna gysgiala ca wasa boes. Ca fi'n waith o gymar yn aia agus ar y toru. Agus yn sian hacar o ddys is agus o'r carwmys agus gael o'n yw'r. Agus fi John on Rome. Agus fi gysa 80 ag mwyr bwyr Josephine Duffy fi ari agus hannig Josephine ysbali clia dachti mwyr bwyr i soi ag eis siacht miana so fi sio si lyn lam na sgala hedla fi sio si ni sian am siri agus ce gwrw mwyr siwl fel i bwyr y prif fela Nyr o Contor John, na nyr o Maran Caran i Erefala. Agus yr afala yn ysgolio ta cyfnio waihwgwm. Hanna mae jad le cha gwez dôr. Agus fi gwe ffylir tas a hati. Agus hil mae siwgr sian me. A nir fe. So hiwyl mae dlyn agus hanna mae yn ysgolio. Na gran o'n iel cyfnio gwrm mae hedla ystys ysgol. A ta cyfnio waihwgwm ar hed defian. Chai mae siwgr efian i'r ysgol. Agus, fi met son y sesta. Fi'n maestras sy'n fi o gynnyr yw'n ti a cael un iog, a ni'r hyn mae gynnyr yn ei gynnam. Agus bysgort y hoiti, ni ar un slynyw fi ar eisiau fosta. Ta cyfnio wai o gymryd rhan tra nôn y gynnyr, sal o wymod na wale, ti'n tra ti sgiel. Fi liori ac eisiau, liori sgiel ti, ni roi'n o gynnyr swal yn tamsion. But Marcus Owl plurin schnart gesne na skeltischen hashachi agus lehichi capital an tanona jehinia agus enshan yana chire in ninya negation agus va fanart gus fanart le mojela tan skiela el agus na blianti negation prelem hen Marcus Owl hier na yanu agus na granar gur Tania ha na poistí conial spéis.
1: Dúr tú in sin gur bhag se bhó le hanúir go cran na gaide ar bhag tú scáil ag an am tíarna bríd na go dimar bhí sin go dimar dobair sin na madíf.
0: Wag, bhí mar le hanúir mar dúirt me agus mar gaib dhéanann sin agus rinn mar mi head chomana an anagra agus in ag sin na rá sin term na scáile ag Gerwyn Tauri wog mwch go sgolatyr. Mor fi'n ger ar y bog yn tamsion, fi siarad yn gael na sgolu, agos wog mwch tras yn y hwnna, go parasio fi dŵr, agos y tamsion, go bi parasio rot o'n, fi siarad yn tecio gyda ha na sgolu yn sian. Fi sgolatyr pys o ffad y wyan, siarad sy'n cedi fi le, agos fi siarad

0: Er ég maður með smó við í djekkinn tú er síl en jú?
1: Kredju við, hvort vor kredju við, við lén rænt að svoðs. Við nálukkan, agus við sérfi sína nálukkan, gamæla djadjína náluk. En sen við, ná kaplikkan að vel kefni vor og msærhú na mín fadjrín, agus hjúlu að hann anja, wala sogunni grann gugju agus na balcha hart hjulichet sadara hadas gucha fabulmini wheel agus vira hananya na rucha pajrina ha halik na rucha pajrina ha agus runchichen ashur kojarta viukunya hjul sadara hadas agus bajagaro salas latna marjerch de tamshin bayasi kodinia spotnik bridge Bridge agus cast the heart away or butter, agus butter, all the paraffin, erover a tag agus air lasta, agus hash punch and bala. So we kodjata vi okunya, nyeras maromaja, rachin erichin tan fajirin. Gucci, levi okun vi ini hesta. Vi ini hesta, o trasku agus chirenasum. Agus Tri chre yn hwnna dyni her hart mi yna agus fwy siartw o cwygni o'r ffermwyr na sianfara o ceg o jern sydd o na na pwysi yoga i enw agus yno i chaiw modjynia gyherid na pwysi stynu o rodnchat yr o dwlwyr o gynion Bych yna fylsian, yna wychta rochen, yna rysni, yna sgomog o jefion. Chai a stynu da rodin chat panasi enw, agus ei offral sŵes. Nyr yw dynnu bwes, sy'n credu fi yn y cwrs ni, abergyr o fferm i gobr sy'n ffyrc, agus gwrw cwrs na bwes. Chai hi'n sbwyd y hew, cwyl jira, agus ni yn hyn darn y job na darn y torn gyda i gymwn. Tóru hært.
0: Úr kemni gudur þið hétt hær?
1: Ó, það, minni glas. Agus hérna mig náha ný pont. Darna lauð ar nói. Agus það færir jílum mig, færir sér vröð og við sjáum glasku hótt í smóðanam og við sjáum hún í vröð James var einn í húi Þú sjónum svo þú áttur tjómanj og það mér svo gæmæstara þú tjóður með sýs sýs að pontju agus hug agus tjóma mér svo lýs að hér agus njóð sæt maður hann
0: Er ól þú maran er jáu frýd nær hættu
1: Nýr ól ma nýr ól ma agus nýr ól um gafól agus það kefnjögum Hannalig fewn y mwynchar i sysgol yn sysgol ta ar ymwn rhai ma ffyn i jynir agos chi anna hai bod jael thyn agos fi cyn o gol bod jwyl siar gol yr ffod blw non agos chyr i ma glonio dwys bod sy dy filiwn blw non mi jynir ar ym agos ni rôl ma y tam sy'n agos ni rôl ma hwn agos jyr hw dyn ni lom jyn ta wyl tu ath ar solto yn jyst yn eich hymwn y bol tu mor jyrn sy ta mys i bwyn jyr at solto sgan tol agos wyn yn siw sy'n lys ni jyr gyd i'r nes mwy chi mair ni rw clair tu byw gymwyr so sy'n a chai ma ma hei
0: o cam ni gyd rhaid wyr a chai tu tach
1: O, fi me, fi cael car o gwmwn nana, gres fi sy'n y crash ti awl. Agus fi sian fan, na gwni i gytif, agus. Fe mwyd i'r cwrtw na motsa sydd boc i na fer, na honkol, agus na tjer ar a hamore. Agus na rhaid cwpl o botog yn rhaid mwyd sysig ag sysig y chan fan. Agus fe mwyd i'r tog gael yflag i sy'r risi, agus y lasw na motsa, agus ag y hew. Agus Rydw i'n sgwyl ar ffaith ag un ti ni, bo am y lif o'n y bot. Fy si jan agor o'n ddechrau rysau ti ni ar hi, bod o chai ma ma hei. No.
0: Cyn eisiau fi tu?
1: Hei, wna, well, sbos gyr hasio ma. Bydd yw'r tridio cahardio gyfynio cwyr tu. when you go to for fucking. I guess we chat a while, let's go on the good you.

0: Michelle.
1: Cabrini Zabara. Is the Nova Hagan the Foyle Hetra, no the Horle Kunte Hiri of I am Gahifigul, a crinu the Corle, me Bialton, a Glacach, Le Lassu, a Foyle Hinatra, and a Ravilus Vehado, down smacht dags Rilu, Hurvim, Oshna Bo Alish, no son and a drawn, a Le Bratach Gurms Kunte. Is the Nova Heel Lod and the Foyle Hit, Agus is faded cope, a Rhymeshu, at He Vigilin the Corle. Hakeda halar ishke arasli in the chant de gaeltata igarka gigiri agse portlorge foser lis sa fiausachon gniv verta om chevnu kohil ag derin blena chavilis fekuig shaturisk o jo omahertig.
2: Fáil siach tuarascáil bhlíon túil ar chálaíocht an uisce óil agus léirí tar ann na soláthairtí uisce poiblí a bhfuil feabhsúchán riachtanacha ag tastáilt uathe solar munfar den diste iad. I bord láirige tá soláthair uisce poiblí chun garbháin fós ar an liste. Frastalín sé ar nachmór ceire bhíle déag duine, agus déir an gníomhreacht um chaimhnú cóthíl go bhfuil gléasra nua chorála uisce ag tastáilt chun na fadhbanna a bhaineann le buint dríadar ón uisce a réiteach. Tá sé beartaithe go mbeidh an obair sin curadh i gcríoch faoi dheireadh fómhair 2028. I gCorcaigh tá soláthair uisce bheith chrumtha fós ar liste na gníomhreachtaí chaimhnú cóthíl. Freastalín sé ar nachmór ceirbhíle 600 duine. Agus d'éir an gníomhreacht go bhfuil uascrádú ag tastáilt ar an ngléasra chorála uisce tar éis fadhbanna a aithníoch le linn a gcuid fiosrithe. Tá sé a gceist na hoibrithe sin a chur i gcríoch roimh mhí an bheitheamh. I gcéirí tá soláthair uisce an mhín ard fós ar an liste. Freastalín sé ar 236 duine agus tá uascrádú ar an ngléasra chorála uisce beartaithe chun cosint níos fearr a chur ar fáil i gcoinne Cryptosporidium. Níl aon spruchgáta tuga fós don obair sin.
1: Joe Mahertig. Hoshe Rosh ag tachta dala fort lorga David Cullinan go vietach an laidhu ar lian na cuntóri riach na spesialta ho cadahed a chlór saurig na blianasa cúrstach gamúr ar lani bort lorga dedin tachta da chud hin fein gul imni leite ag rain skulna fwy lian fórna ho cadahed oifim liana in ein own meidhu ar an eil vair a glór agus sacra sacra dinish hos shilo sé a mór ára da gahir na galí shilo ni laivín sar bóshi on gargín a rain a gona chogúchus cheish fós a shofar kirp de hína gudí sapil nev Joseph ed Vohren Thurverte in Galev in Amdan Afrin ed a Heniaga Chlug, Crane for Kirp Healy, Hega Privodach. Agasokar Sokar de Joan Kennedy, Joni Hulavon, Sarboshi, Ongrov Sadangan, Befor Thodov in Nova Dictorovi Hunahud Sadangan, Gudina Shach the Chlug, a chauffeur Kirp and Madden a Modach, Gudisopil Vude in Amdan Afrin ed a Heniaga Chlug, Kirfer Kirp, Joan Kennedy, Chasin Afrin, Irelic Valen Vullin, Agspinagav Noch the Deshkert.
3: Na yad a tuishgur, chaliwig maira di anlin. Dyr chaili na nini mariu a draga di chrisli gyr ligir vialta siis gymoriad agus gul fysrahan pobli a eilio facu. Bi crenyw i gynnyddi hi o chaili chraga di chrisli la chacdi dela agus la shanadari i jalain tronon inyw. Dyrch Donna Harper a chalian yin Leona sa flesg gyr hasjal siad gobali clianyw la brw a chod erin vialtas codjulofa. Dyrch i gyr yala vialtas i gam na traga di gyr godjahat siadlofa a hannish na wul codju be or fell with it. Dyr chi nac reid yn si gygaihin realtas fanart gymai ffysrachan yn gair dy siach yn y crichni solifeti ffysrachan pobli a chyrr bon fwy'n tragaj yn yr Mario Jynner yr y siach dw le dy gyrw ffofor gafil y syffis y do. Dyr canrych yn ffein Mary Lou MacDonald gowol si sesta gyr ein tîn Tisha Michael Martin castell lys na chai liniw a gygaihin crenyw sio tarlw gylwa. Dyr chi Tisha Martin gydigyn siantewat gwy'n na chai li Fregri ac y gredin sia na'r chor gygorhi ffysrahan pobli o'r bon gyji gymau gerw lys yn nystrach yn cyrwyl. Siomr y lor yn chac dy dela Pieres o Doherty fwy'n chrenyw ni bylwech i niw.
4: Rodd ydych eich yn siom ar ym cwpl o mi ohonyn yn chas mae hen Mary Lou, Poedig McLaughlin, yr eich le chaili ni siont i adwyr ac dy chaili dy fi i ddod o Mario yn tragaid yng Nghrisla. Agus cynnyn nhw roedd y dyrt mis gyr ffeidr i enw na gyddo'r mis bwes di fy beidr lortl yn y chach i del agus na siarad ar i alig i dalain agus da et i dalain yn y feidr lach yn y enw. Agus cynnyn nhw roedd ydych eich yn siom ar ym yn cesh fawr na'n roedd ydych eich yn dylarwg na